Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všechny opuštěné ženy. Bůh řekne, vítejte, už se to nehraje, už jste osvobozeny. Jestli zítra skončí svět, do nebe přijdou všichni opuštění muži. Už je konec, už se to nehraje, už si odpuste, kdo komu co dluží. Jestli zítra skončí svět, vypnou se všechny automatické pračky. A už si nebude co závidět ani to, kdo z nás měl lepší hračky. Jestli zítra skončí svět, bude to patrně veliká záře. Jako když jsem zvonil

Jestli zítra skončí svět, budeme rozumět všemu tomu zlatu, na které jsme spořili z našeho platu a vedlejší příjmy zatajili státu. Jestli zítra skončí svět, tak

kroch, kroch, kroch, ja nie som hroch, ani mačka, ani pes, ani kačka, ani myš, ale prasiatko. Kroch, kroch, kroch, ja nie som hroch, ani mačka, ani pes, ani kačka, ani

0: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých
1: poslucháčov. Ahojte, tu je Miša, pozdravím.
2: Ahoj, ja som Ivan Zdáslav, som
3: Rusko. Tu je Miroš Birka.
1: Ahojte, tu je Ingola.
4: Album týždňa.